vesničky nejsou velký a jsou takhle od sebe oddělený těmi skalnatými výběžky a dole teče řeka. Takže oni na sebe nevidí a oni třeba vědí jenom, kdo žije od

0: mít na stole ve svém počítači přesně ty informace, jako kdyby seděl uvnitř strakonické nemocnice.
1: Ty provozy jsou oddělené, vstup v podstatě do ordinace je také oddělený mimo areál školy, takže na chod školy nemá žádný vliv. Po ukončení

0: nahoru a je to v pořádku. Já jsem si říkal, tak mají tu partizány, ne? Jako. A my pojedeme do hor.
1: To vzali jsme si, teda,
0: vzali jsme si auto a jeli jsme do těch hor, aby jsme viděli, aby jsme

já nevím, i samotní žáci. Ale pro školu je podstatné to, že v ní zůstávají lidé, kteří k ní mají vztah, a kteří tady rádi pracují, a to je potom na té škole znát, když má škola.

Čechách slaví 10. výročí. Letošním hostem bude ikona slovenské módní scény Jana Pištějová. Představí se vám návrhářka Petra Pilářová. PP Mode

0: podmínkou je, že musíš dělat pořád hodně. V okamžiku, kdy začneš dělat málo, tak i věc, která má logiku a smysl, tak se ti nemusí povést. Jako, druhá věc je, že čím víc děláš, tím víc zkušeností nasáváš. A to, prostě, a to byl vlastně hlavně důvod, proč jsem se nikdy neuchýlil k tomu, aby jsem prostě jako se věnoval nějakému akademickému růstu, nebo já nevím co, prostě dodělávání titulu prostě a všeho možného. Nikdy jsem se v podstatě nenechal odtrhnout od toho stolu.
1: Od praxe.
0: To je, protože to je, za prvý to mám rád, to jsem chtěl dělat, tak to dělám. A za druhý ti to drží pořád, ti to drží jako v tom, v té zručnosti, v té rychlosti uvažování a zručnosti. Jako, takže ano, vždycky, když přijde změna, tak předtím ta změna přichází proto, že jsi si řekl, já bych to měl udělat jinak. Jako, to vždycky je, ale musíš, co nesmíš nikdy ztratit, je, že se nad každým z nich znova zamyslíš, jestli to bylo dobře. Jednak ti to napoví to, jestli to šlo snadno, jestli to byl krátký výkon, jednoduchý výkon, jestli prostě ta taktika a to instrumentárium a to všechno si zvolil dobře a správně, že vlastně ten pacient proběh bez problémů. A druhá věc je potom, jestli se ti za 3 měsíce nevrátí. Jako s tím, že je tam, kde byl. Jo, protože musíš myslet nejenom na to, jak to vypadá teď, jako po tom výkonu, ale musíš taky myslet na to, jak on bude z toho profitovat za 3 měsíce, za rok, za 5 let, za 10 let. Protože třeba od toho se odvíjí, jestli pacienta s vícečetním postižením budeme dělat stentama. Je to jedna z věcí, který se od toho odvíjí. Budeme dělat stentama, anebo ho uděláme, chirurgicky. Nebo kombinovaně. To všechno jsou ty věci, které vlastně... tohle je jedna z těch věcí, které prostě rozhodují o tom, co nakonec pro toho pacienta vyberem.
1: Ty jsi dostal do fáze, že zjistil, že je třeba udělat změnu.
0: No.
1: Že to nefunguje tak, jak by si představil, což je logický.
0: Kdy?
1: No, když se začalo řešit kardiocentrum a když zjistil, že prostě posílat ty lidi do Prahy.
0: To bylo úplně jinak. To bylo,
1: no, tak to mě
0: zvíval. To bylo tak, že když jsem se dočet, že prostě tato medicína existuje, že ty intervence se dělají, prostě viděl jsem to už

0: to bylo,
1: no, tak to mě
0: zajímá. To bylo tak, že když jsem se dočet, že prostě tahle medicína existuje, že ty intervence se dělají, prostě viděl jsem to už

Ideální dům pro rodinu s dětmi nebo rekreační víkendové bydlení pro milovníky jižních Čech. Rezidence Purkarec.

jaro, čas probouzení, kuřátka, někdy i zajíčci. To všechno nám může připomínat spíše marketingově vizuální podobu Velikonoc. Takovou, která se každoročně masivně snaží zakrýt hlavní duchovní význam těch největších křesťanských svátků. Ale nebojte se, vy přece víte, že tady na Blatech má tradice vždycky svůj význam. A proto vám na konci dílu ukážeme tu správnou atmosféru velikonočních svátků.

0: říct, nakolik třeba Francouz si víc hlídá svoje zdraví. Je pravda, že Francouzi a středomořská Italové prostě a Španělé, prostě jako je to, nebo Řekové.
1: Červené
0: prostě,
1: víno.

to vlastně nějak založil, tohleto trio, a jmenovat jako KTO jsme se začali v roce 1964.

družství a s Ricem Kovaříkem jsem spolupracoval a navštívil jsem ho při práci doma, jak to vytvářel, a to jsem jako se smeknul klobouk, jsem si říkal,

0: tady dneska mi platí, že když se to hýbe uvně, tak časový prostor se stává konstantní jednotek.
1: Vzorek, který pořád ještě leží na sluncích, 9 měsíců, teprve ho budeme vyslat.

že tam přivezli infarkt. Zazvoní ti telefon, máme tady infarkt, prostě jako... A ty se musíš zvednout v jednu v noci a do půl hodiny v té nemocnici být a ten infarkt uděláš. A když ne...

fascinovat. Právě jim patřil další slavnostní den na dvoře Vondrov, kde se konaly koňské slavnosti města Hluboká nad Vltavou. Oblíbená akce znovu přilákala

prostě čekáte na další telefon, na další letadlo, který letí do té centrální části té západní Papuji, do města zvaného Vamena, jako, a

A shodou okolností tohleto oddělení zajišťovalo několik let tu péči i praktického lékaře právě ve Vimperku. No a po domluvě došlo k tomu, že tu péči přebírá

extrémní sport. Je to extrém, opravdu extrémní sport. Teď snad někde ve Francii zjistili, že když ujedeš 160, tak je to fyzicky stejně náročný, jako uběhnout maraton. Jo, je tam sice samozřejmě nižší intenzita, ale za to je tam větší

0: taky...
1: Nestali jste se součástí slavnostní tabule, takže
0: tam
1: jste...
0: My jsme, ono se ví, že do té Bameny občas se stoupí partizáni, to jsou ty, kteří nesouhlasí s tím rozdělením,

0: Pak jste sem nastoupila jako učitelka a potom jste nastoupila jako zástupkyně ředitele. Takže vy jste té škole věnovala vlastně celý život.
1: Dá se to tak říci.
0: Vy jste...
1: A ne, pardon, a ne,